0: is de larbuilig sé Dylan Seoge bheith mar láthúlaí ar chlé. Nína lechúil Jacob O'Connor is literárd Matthew Ní fear an chaisiil agus Frank Seoge fear all na brún ar thíom na láha clí. Lár páce bei Míl Coleman ó Fort as an ardhór agus ina henta bei fear na hárde sinna Richard ó Gordon. Nína lechasach cá gan siúd is le fisicéir bei fear Charna Martin ó Coolan is de larbuil bei Jack O'Coolan fear chuid hiarán agus lena híomh Mikey Brownach captain of Orne as an ardhór agus Lina Lantasach cá gan siúd is fisicéir Liam O'Loughlin as Charna is de larbuil bei Dara O'Coolan Jarla Jack Dernoy as Kilchiran agus Daro Crohut Sar Imnor Sosid and the Vogue Gradum Sar Imnor Sosid Gunday na Galeva Umrian Chakaitet by Shishan Tosnon Shnona Shah Ka Gansi Ivida Fisse Hian Fod in the Fari Mar Dortu Tami Yara Boa Comporta Kamakub Ed Wala Chlaud in Yen Yilach Arwan Ed Wedden and Neve Parik on Edan Avoa in Yashin and Far Wana Gortu Wan Stangas Tan and Uskut in Ed Dara Omilia Neil Shishan and Tosnogus Marshan Taglan Far Chochfrek, Shana Martino Kira Gonish and Jensalina Long Tossock. Segul Gonari and Shunasha by Thomas Branagh Ferhorn Namona, Lina Longhul, Evan O'Knava Sonari, Ferfinish, Seamus McAvarley, Vaisalar Buil, Agferlet Carnamona, Mielo Kainit, even a love of Clay, Mielo Philbin, as Carnamona Kaganti, the Kug, Damien O'Muran Fernafari, Agstillar Buil, Agferlet Sonari, Shana Kirin Makilina, a Kaganti of the Shach, the Lar Parket, by Irminor Nagalevish and I take Lona Kain, Gan sí bhre hocht agus lena híomh ferelas an áirí sin aníal ó Cnáfa. Sonní ó caiin is cair na múna cá gan sí bhre de dearamach a bhearlaí is an áirí caihíneag agus fear a bháma sinna Alex ó Cahan a cá gan sí bhre dóiag agus Solína Lantas a Seán ó Cearnaí as a gloch a cá gan sí bhre tríteag as a Líon an ar ló Cahan a cá gan sí bhre cairteag agus ma dúrt meannais Martin ó Ciaragán a tosnúis din sin Solína Lantas a cá gan sí bhre fis a sé a nát dara ó mhaí lia a tá gortaí a sé fear chum a bhí al branach sinna múl Mae Gerald Sinefais y Fael yn y Fadoge a Gwn Chlyffi Siog. Ydy tam wy na ffornia mo y ffol ffyr e Gwn Chlyffi Can y Sosio. Mae dwi'n mynd sŵl a dyn chaiflin dyn tro ffyr fiog edyn y ffornia siol a brent byg yn oes Corna Cashel agos ni park yn ori agos mwyd yn wysio chwg nhw med go hws na him rhan siol ed ffordd chlyf na chan yn edfig sifna.
1: Sjá, grumi magat a fætti ekki spekjak með því en hæfðin sem sinn svo glifir sinn eðir Karna Kæsjál agus nýð pára kanari sinn glifir kænnis sósir nevær en gæli. Beidir sem sólskjöp búið hæsjir er hudskunna skjöld og móra trunun nýð pelgjöldast og hýgur sem skjöldast múna gúli sænjan sé er en dega vest lumegt og gríf na hérin hæs glifin leið nýð við búan sinn búintak að kundan hér við er hild dæra hæs og hann bresja dóa fikki hén le náð fikki trí marsin bæ kundan hér við sa tarinska chörðn við kýr hippikinnur harla sætt að fós Mae'n cael ei wneud yn cael ei wneud yn cael ei wneud yn chwma. Cael yn siarad ffresio'n gymysiad mae'n te canys y gwmwrtas lain i gan caig i siw le bla clia. Hwys y gwygi olo, rotis cwrmach ag ard wach yn sy'n agos liwr o tygwi ac o chwnda yn dŵn. Tri chwl agos tri fwy'n tri agos fi. Tri y tri y tri, tri a tri a tri, da mae'n gael y mwyr am ein egnu tri yn ni. Cwnda yn dŵn, lle'r fwy'n tri. Cwmwg eich i chwyr yn stwasio'n ys bwl yma fi'n

De Harris Heston, agus Coolin Elefante gille has a clarnog, Schnee Shannon, and she hina shachtigens, Len Lodi Tidia getan, Fikini, Tikhani, Balirig, Lagusgar, Wynne, and Edog Dere Incha, Fork Tam Langen, Milan Hashel, agus Uncool Barishne, Leo Tulan, Macronina, Bullish Hanschamach, Bullinshad, Nunachini, Drona Tibine, agus I get Thomas O'Carter, the Fakamach, Thomas O'Carter, the Faniliroid, Tashakimachlash, Garanches, he's a Drona Tibine, Faniroid Fosagi, Bullinshad, Nuni, Vara Rona Nomi. Rúna nó mílíar stech var le parcóliden tá líar oti tíma chlóglach úl tán aní rúgta léas rís níl tá sí fátig parcó mínichan agus fáltin tár farcó mínichan is kicsir a mácha vis ángu vel úrid tóki gis kipi bátti stech var le tédí brennach in lechulí rannach tédí brennach in lechulí rannach a lenní esna sán sjó gihúd vi kéte tédí is gílín chánsa stech sa gúnye a hál er híf hálna parcó chufáta le Sean O'Heaver, tá bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl o bíl In the three dig, in a read a chapagra run rush, let two vacate egg throw on it, a bolly bug, the Vita Hankin, let see who lean dig, will Ashideen show mail with it, Vecumwood Lane, which are not cool on, a stack low and show what I want to let the deal let a goal the chart, as she could have thrust the chart, as she prepared the chin, which sends a hole, as she could have that's a goal, well, ta cool fights in chain, egg pale with it, I can say, umpo the washer, a lady go here, tiny chow, Tam Langan, agus Seamus O'Reilly bhí stint sin agus Wash a Liroid go cúl na hangui pointe bhána tá idir na fórne hín a seachtig le dó tídig tioch a hín tioch a sé ba lí a glug a gudi Walker mór an ámaile leis a glufa sa fecha mad lín Leo Tool an Macsonin a bolin chan sa mach a dró lár na parke a dúr sa nú ma dóan ele go vél a wyrid in Liroid a bernís na parke ta sí fát ekip agus a da tiach ta tráir an ansi wad a wán ele ta sí ag Aaron O'Reilly callin trai I grúti reis a grón an ámaile agus dica nisga will turicate I gerin lirod an eskis gipui harla

in chiaruroa ag gmail.com. Nus féidir clé a chairne fi gin sin in áidin na hion, cúg in na cúg, dó i trí cahais. Tá fáluntas ar chonra brianna ag Studio Cún, go léiru hóir crohioch, agus tá siat sa tóir ar chonra funiúl dígrasoch agus is postal naimsire tá gais leis. Til a óldis le fáil ar an sív studiocún.ie/chundere/fáluntas. Tá cornir na gaeltocht a gearcú sa réimse luaid a chus na réigiún seo leanas, sinéad, gaile, kiri agus na mí. Til a óldis ar fáil ar an sív idrlín cng.ie. Rín tari le díol in isig sa lumre féir le díol cán a seo is féidir sian agus is féidir chula ólasál fuin lumre féir seo ag 986-6-6-2-3. Tá báid sná hín linne nú fiberglass le díol agus tá há leantúis agus inne le díol ag an tééis seo freisin. Chomá le gata atá zerf drá ar ad le díol chomá. Sfeidir chula ódasáil fai chula arachú seo a chluach ar an tééis seo sin i bhir tan seo na 986-6-9-4-8-3-6. Tá há alcadán le díol cán cast iron agus cán nua freisin, agus dyr turlín gwych eich eich gymacht ansir achs fydio chula ola salamach fwb sio ar chiartio gan daifr sio. Naid yn ei hian, cwg yn oed y cwg, siacht yn oed yn oed. Nw ar naid o'ch da si, o'ch da hian yn ei, hian y si, siacht y siacht. Agus ta sian amad la tuart yn asg ag dyna ar y gair rwa, sa gha ein ad cysna agus sgwni nhw taps ffrysyn la ffal yn asg gawai. Sfeidr chwle ola sal wain ta isio, naid yn ei hian, cwg yn ei cwg, hian y siacht y cwg. Agus la sian lach da isio ta sian awel am go ogri yn yr hyr yn ocht, ach eich dyma dyn isio sian grwpa Cilín agus Oranif Berbera.